diplomaty a cizince, aby opustili Kyjev a varuje před dalšími masivními údery na město. Zaměstnanci českého velvyslanectví ale v ukrajinské metropoli zůstávají. A dnes bude zpočátku nejasno až polojasno, od západu se ale zatáhne a na západě může ojediněle také slabě zapršet. Teploty vystoupají na 18 až 23 stupňů Celsia.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Na Bontonu u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Vláda zítra projedná změnu financování asistentů pedagoga na základních školách. Nově by peníze mohly dostávat školy podle počtu žáků ve třídách a jejich potřeb. Na Slovensku odhalili sochu kontroverzního sovětského maršála Ivana Koněva. Stojí v takzvaném údolí smrti u Dukalského průsmyku. Jeho umístění řešil Robert Fico s prezidentem Vladimírem Putinem. Motocyklový jezdec Filip Salač odstartuje do velké ceny Japonska Moto 2 z druhého místa. Skvělý výsledek zajel přesto, že v kvalifikaci spadl a stihl jen dvě měřená kola. A dnes bude zpočátku dne jasno až polojasno, od západu se ale zatáhne a na západě také může díky tomu ojediněle slabě pršet. Teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů Celsia.

Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Na Bontonu zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Babí léto v Česku zřejmě skončí ve čtvrtek. Do středy ještě vydrží slunečné a nadprůměrně teplé počasí, potom se ale ochladí a na většině území zaprší. Řidiče na pražském okruhu čeká omezení v tunelech Lochkov a Cholupice. Kvůli údržbě je až do nedělního poledne provoz veden vždy jen jedním tubusem. Rusko vyzvalo zahraniční diplomaty a cizince, aby opustili Kyjev a varuje před dalšími masivními údery na město. Zaměstnanci českého velvyslanectví ale v ukrajinské metropoli zůstávají. A dnes bude zpočátku nejasno až polojasno, od západu se ale zatáhne a na západě může ojediněle také slabě zapršet. Teploty vystoupají na 18 až 23 stupňů Celsia.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Na Bontonu u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Vláda zítra projedná změnu financování asistentů pedagoga na základních školách. Nově by peníze mohly dostávat školy podle počtu žáků ve třídách a jejich potřeb. Na Slovensku odhalili sochu kontroverzního sovětského maršála Ivana Koněva. Stojí v takzvaném údolí smrti u Dukalského průsmyku. Jeho umístění řešil Robert Fico s prezidentem Vladimírem Putinem. Motocyklový jezdec Filip Salač odstartuje do velké ceny Japonska Moto 2 z druhého místa. Skvělý výsledek zajel přesto, že v kvalifikaci spadl a stihl jen dvě měřená kola. A dnes bude zpočátku dne jasno až polojasno, od západu se ale zatáhne a na západě také může díky tomu ojediněle slabě pršet. Teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů Celsia.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Na Bontonu zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Babí léto v Česku zřejmě skončí ve čtvrtek. Do středy ještě vydrží slunečné a nadprůměrně teplé počasí, potom se ale ochladí a na většině území zaprší. Řidiče na pražském okruhu čeká omezení v tunelech Lochkov a Cholupice. Kvůli údržbě je až do nedělního poledne provoz veden vždy jen jedním tubusem. Rusko vyzvalo zahraniční diplomaty a cizince, aby opustili Kyjev a varuje před dalšími masivními údery na město. Zaměstnanci českého velvyslanectví ale v ukrajinské metropoli zůstávají. A dnes bude zpočátku nejasno až polojasno, od západu se ale zatáhne a na západě může ojediněle také slabě zapršet. Teploty vystoupají na 18 až 23 stupňů Celsia.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Na Bontonu zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Babí léto v Česku zřejmě skončí ve čtvrtek. Do středy ještě vydrží slunečné a nadprůměrně teplé počasí, potom se ale ochladí a na většině území zaprší. Řidiče na pražském okruhu čeká omezení v tunelech Lochkov a Cholupice. Kvůli údržbě je až do nedělního poledne provoz veden vždy jen jedním tubusem. Rusko vyzvalo zahraniční diplomaty a cizince, aby opustili Kyjev a varuje před dalšími masivními údery na město. Zaměstnanci českého velvyslanectví ale v ukrajinské metropoli zůstávají. A dnes bude zpočátku nejasno až polojasno, od západu se ale zatáhne a na západě může ojediněle také slabě zapršet. Teploty vystoupají na 18 až 23 stupňů Celsia.
0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma. Radio.

Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Dobré nedělní ráno, přiblížila se 8. hodina, no a s ní taky pozvánka na to, co uslyšíte v té další hodině, a třeba Lenku Filipovou. Za všechno může čas. Taky zaspívá Xindl X písničku Na vodě. Celý můj život plave na vodě. A nebo Madonna a La Isla Bonita. A my jdeme na počasí.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: A dnes očekáváme jasno až polojasno a samozřejmě teploty se budou pohybovat dnes mezi 18 až 23 stupni Celsia. A slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr bude foukat rychlostí do 4 metrů za sekundu. A během dne na východě čekáme přechodně mírný jižní až jihozápadní od 2 do 6. Rostylové podmínky jsou mírně nepříznivé, během dne většinou dobré, především pak na východě. Tolik počasí na Rádio Bonton.
1: Radio Bonton a Libor Weber.
0: Je tady 8. hodina raní neděle 4. října, no a vám všem přeji krásné dobré ráno z Rádia Bonton. V této hodině jsem pro vás připravil spoustu písniček, taky půjdeme spolu na výlet, ale teď už slíbená Madonna a La Isla Bonita. Přeji vám krásné dobré ráno z Rádia Bonton.

Tohle jsou Erasure a Sometimes. Máme krátce po 8:45 a já vás zvu na Dny otevřených dveří Národního muzea. Národní muzeum je největší instituce svého druhu v České republice a uchovává víc než 20 milionů sbírkových předmětů. A taky spravuje 16 pražských i mimopražských muzejních objektů a Národní muzeum pro návštěvníky připravilo vstup zdarma do všech svých muzejních objektů v Praze i mimo hlavní město. A to právě dnes mezi 10. a 18. hodinou. Jinak Národní muzeum najdete na Vinohradské 1 na Praze. Takže věřím, že si to dneska užijete a vyrazíte. No a teď už pro vás mám další muziku na rádiu Bonton. Teď přichází No Name a děkujem, že si. Přeji vám krásný den.

0: Radio Bonton.
1: Když tě život kope do zadku, od pondělí až do pátku.

Stále posloucháte Radio Bonton, víkendové vysílání, no a já jsem tady našel jeden takový článek, který by mohl být zajímavý i pro vás. Co nejíst po 60? Překvapivé potraviny, které nesvědčí vašemu mozku. A co byste neměli jíst, tak je to sůl. Sůl je opravdu riziková, riziko demence narůstá u pacientů s cukrovkou, vysokým krevním tlakem a kardiovaskulárními chorobami. Pozor si dejte především na přemíru soli. A další jídlo, které by nemělo být po 60 ve vašem jídelníčku, jsou smažené věci. Zajít čas od času do fast foodu a dopřát si něco smaženého vám neublíží, ale jíst pravidelně, nedělejte to. A další je alkohol. Alkohol opět potíže s pamětí, taky mozku nesvědčí nadměrná konzumace alkoholu, zejména v kombinaci s kouřením, to vynechte. Další jídlo, které byste měli vynechat po 60, je ostré jídlo. Konzumace chili je sice prospěšná pro tělesnou hmotnost a krevní tlak, ale ve studii odhalili odborníci, že nepříznivé účinky na paměť a schopnost poznávání u starších lidí právě dělá chili. A další ryby mozku mohou škodit i některé na první pohled prospěšné potraviny, jak například ryby, ale ty mají zase těžké kovy v sobě, včetně rtuti. No a lektiny dáváte před pšenicí přednost žitu, guinoe, ovsu nebo kukuřici. Pestrost v jídle je prospěšná stejně jako nižší podíl lepku, který je pro řadu lidí dráždivý. Obiloviny, ale i luštěniny, soja a mnohé ořechy bohužel obsahují jednu látku, která zdraví mozku nesvědčí. Tak jeste zdravě, jeste hodně zeleniny a pijte dostatek vody. Já vám přeji hodně zdraví a teď už posílám další písničky Sebastian anebo Glenn Madeiros. Přeji vám příjemný poslech.

0: hodinách rádia Bonton je už 9 hodin a po celé tady s námi bude Hanka Zagorová.
1: Za každou chvíli s tebou platím víc, než se ti může zdát.
0: Těšit se můžete také na kapelu Jelen.
2: Jestli jsi ještě někde kolem, prosím, vrať se, jak ti můžu s Bohem dát.
0: A do třetice Ricky Epovery, Mama Maria. A my jdeme na počasí.
3: Rádio Bonton, počasí.
0: Jaké počasí nás čeká dnes? Očekáváme jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo. Nejvyšší denní teploty vystoupají od 18 do 23 stupňů Celsia. V 1000 metrech a na horách naměříme 15 a na Šumavě 19 stupňů. Rozptylové podmínky během dne budou většinou dobré, především na východě. Tolik počasí na Rádio Bonton.
3: Radio Bonton a Libor Weber.
0: Je tady 9. hodina, neděle 4. října, no a s vámi je Libor. A v této hodině vám poradím, jak sušit v zimě prádlo. No a věřte, že opravdu děláme chyby. A teď už další muzika na Radio Bonton, ABBA, Hanka Zagorová anebo Ricky Epovery. Přeji vám krásné dopoledne z Rádia Bonton.

0: Krásný den s Rádiem Bonton. Pokud sušíte prádlo na topení, tak sice rychle uschne, ale za jakou cenu? Může se to pěkně prodražit. A navíc sušení na topení může to topení poškodit. Vysoká vlhkost v bytě, to je první věc, která vás upozorní na to, že to není úplně v pořádku. Vysoká vlhkost v bytě, voda z mokrého prádla se vypaří do vzduchu v interiéru a pokud máte plastová okna, tak budete mít i vlhké zdi. Nižší účinnost topení je samozřejmostí. Jakmile ho zakryjete prádlem vlhkým, no tak nebude tolik topit a vám bude zima. A další věc je poškozování prádla. Pokud máte termostatickou hlavici, teplotu můžete nastavit, ale úplně přesně také ne. A mohou se vlákna toho vašeho prádla poškodit. Další věc, kterou vám chci poradit, je, jak správně sušit prádlo v zimě doma. Nejlepší je sušák, který dovoluje prádlu to, abyste ho rozvěsili, tak aby mezi jednotlivými kusy mohl proudit vzduch a tím pádem se dostatečně odváděla vlhkost. Během sušení krátce a intenzivně větrejte, jak často to dělat, vám napoví vlhkoměr. No a jestli chcete využít teplo radiátoru, pak sušák postavte do jeho blízkosti, ale tak, aby mohl vzduch okolo topení dobře cirkulovat. Mezi topení a sušák lze dát ventilátor, který pak bude na prádlo foukat teplý vzduch. Tolik tedy k prádlu, no ale k písničkám se vracíme na Rádiu Bonton. Teď budou Dire Straits anebo Jeleni. Přeji vám příjemný poslech.
1: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích. Adio, bon.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

Ladíte Rádio Bonton a dnes můžete vyrazit na Den architektury do Roztok. Každodennost za zámeckými zdmi, jak se žilo na zámku, když jeho interiéry nesloužily jen reprezentaci, ale byly také místem každodenního života, tak to se všechno dozvíte na jednom místě. Den architektury ve Středočeském muzeu nabízí pohled na zámek jako živý prostor, ve kterém se bydlelo, pracovalo i trávilo volný čas. No a pokud tohle všechno chcete zjistit, tak dnes můžete zajet do Roztok u Prahy a ten Den architektury si tam báječně užít. A teď už posílám Albána a Rominu Power, a Miráje a taky Helenu Vondráčkovou, nač vlastně v půli vzdávat mač. Přeji vám příjemný poslech a krásnou neděli ve společnosti vašeho Rádia Bonton.

0: Hezké ráno s Rádiem Bontón.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera si se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, zbývají naše tě.

0: 20. hodina, no a s ní také další nabídka hudební. Bude tady s námi Vašek Neckář. Taky zaspívají Mandraže. A nebo skupina Boney M. A my jdeme na počasí.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Jaké počasí nás čeká dnes v neděli 4. a očekáváme jasno až polojasno, výjimečně i mlhy. Na západě a severozápadě během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo. Teploty se dnes budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni Celsia. Na Šumavě pak naměříme 19. Rostylové podmínky budou během dne většinou dobré, především na východě. Tolik počasí na Rádiu Bonton.
1: Rádio Bonton a Libor Weber.
0: Tak už tady máme 10. hodinu a já vám přeji krásnou neděli ve společnosti Bontonu. No a v této hodině si budeme hrát, ale také vyrazíme někam ven. K tomu až za chvilku, ale teď už Boney M, Brown Girl in the Ring. Přeji vám příjemný poslech.

Krásný den vám všem a teď vyrazíme na Jezeří. Ano, na severu Čech je zámek Jezeří a už 16. rokem se na tomto zámku o prvním říjnovém víkendu koná akce s názvem Jezeří v květech. Pod vedením známé floristky, místopředsedkyně květinářů a floristů, vyzdobí skupina floristů s názvem Dream Team zámecké prostory nápaditými květinovými instalacemi. Jedinečná příležitost pro nás projít si zámecké interiéry bez průvodce a krásně vyzdobené. Pokud tedy chcete dnes zajet na Jezeří, prohlédnout si to, tak rozhodně vyražte, až do 16. hodiny máte tuhletu úžasnou šanci. No a teď už další muzika na bontonu, třeba Petr Nať a nebo Beyoncé, Hello. Přeji vám příjemný poslech a krásnou neděli ve společnosti Rádia Bonton.

Pokud máte rádi rybičky a jste akvaristé, tak rozhodně máte šanci dnes zajít na jednu úžasnou akvaristickou burzu. Ta se koná v Praze a ať už jste začátečníci nebo zkušení akvaristé, tato burza je ideálním místem k nákupu všeho, co potřebujete pro své akvárium. Tak neváhejte a přijďte na Pankrát, kde na vás čekají krásné ryby, rostliny a spousta mnoho zajímavých vystavovatelů. Takže až do 11. hodiny můžete nakupovat a vyzdobit si to svoje akvárko. Věřím, že to ještě stihnete a pokud ne, tak tato burza se opakuje v Praze a můžeme zajít zase příště. Teď už další muzika na rádiu Bonton, Tereza Mašková a nebo Vašek Neckář, Mademoiselle Giselle. Hezký den.

svijet je neb, vím, právě mi vrátilo tebe, vím, už to vím, vím, co je žít léta v kleci, vím, vím, že čas smutku snad přešel,

0: Jako bláznivý je tady 11. hodina a po celé tady s námi bude Marek Ztracený. Naše cesty rovný a nebo klikatý. Taky Xindl X jako puberťák. Cítím se porťák, jako puberťák. A nebo Laura Brenningen z Self Control. A je čas na počasí, tak se jdeme podívat.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Jaké počasí nás čeká dnes? Očekáváme především jasnou až polojasnou oblohu. No a na západě a severozápadě během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo. A na západě ojedinělé možnost slabého deště. Teploty se dnes budou pohybovat od 18 do 23 stupňů Celsia a rozptylové podmínky jsou většinou dobré, především na východě. Tolik počasí na Radio Bonton.
1: Radio Bonton a Libor Weber.
0: Je tady 11. hodina, neděle 4. října, no a s námi vyrazíte také do lanového centra. Zažijeme tam něco zázračného, úžasného a rozhodně adrenalin nebude chybět. Ale teď už Laura Brenningen a Self Control. Přeji vám krásné dopoledne s Rádiem Bonton.

No a teď, jak jsem slíbil na začátku hodiny, vyrazíme za adrenalinem. Přímo adrenalin bude stříkat ze všech stran, protože navštívíme lanový park na Svaté hoře u Příbrami. Je to lanový park pořádaný příbramskými skauty pro děti a mládež v zahradě jednoho domu. Seberete odvahu, přijdete si vyzkoušet, co zvládnete v lanovém světě plného překvapení a námořníků. Je to zábavný den pro děti, plný lanových překážek nízko i vysoko nad zemí a nebude chybět ani doprovodný program a prezentace příbramských skautských oddílů. No a je to na zahradě exercičního domu vchod brankou od Mariánské studánky. Vezmete sebou tenisky, sportovní oblečení, 80 kaček a jednoho z rodičů a hlavně někoho dospělého a můžete si užít úžasnou atmosféru lanového parku. Teď už další muzika na Rádiu Bonton, Kylie Minogue anebo Xindl X a Puberťák. Přeji vám příjemný poslech a hezký den s Rádiem Bonton.

Posloucháte Rádio Bolton a tohle jsou Ace of Base. No a my vyrážíme před obědem na pořádnou baštu, protože vás zvu na karlínské polívkování. Milovníci polévek jsou srdečně zváni právě na další karlínské polívkování, který se koná právě dnes na karlínském náměstí od 11 až do 18 hodin. Co tady můžete objevit a ochutnat na karlínském náměstí? No tak můžou tady být klasické české polévky, jako je například bramboračka, zelňačka, kulajda, česnečka i držková polévka. Pro zájemce o pikantní chutě světové kuchyně je k výběru chipotle, populární pho, taky indický dhal, francouzská cibulečka, americká hutná polévka s grilovaným sýrovým sendvičem a mnoho dalších různých druhů krémových polévek a vývarů. O doladění atmosféry se tu postarala živá muzika a zábava pro děti je také připravena. Takže na Karlíně se dnes polívkuje. Pokud máte hlad, tak už tam běžte a já vám k tomu na cestu pošlu ještě Jitku Zelenkovou a Petru Janů. Přeji vám příjemný poslech a krásný den s Rádiem Bolton.

0: Radio Bonton.
1: W Telegram z adresem

0: Máme tady 12. hodinu pravé poledne, také nabídku, hudební nabídku toho, co uslyšíme právě po 12. skupinu Bad Boys Blue. Přináším vám i drahokamy v podání Mirai. A na startu hodiny čeká Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr. A my se jdeme podívat na počasí.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Jaké počasí nás čeká dnes v neděli 4. října? Očekáváme především jasno až polojasno, na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo. Na západě dokonce ojediněle možnost slabého deště. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 18 do 23 stupňů Celsia. V 1000 metrech a na horách naměříme 15 a na Šumavě 19 stupňů. Rostylové podmínky jsou během dne většinou dobré, především pak na východě republiky. Tolik počasí, no a mě nezbývá nic jiného, než vám popřát dobrou chuť k nedělnímu obědu a budu se na vás těšit opět příští sobotu v 8 hodin ve vysílání Rádia Bonton. Krásný den vám všem přeje Libor Weber.
1: Česká hudba je doma na Rádiu Bonton.

0: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
1: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.

Lidl jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
1: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
2: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

0: Radio Bonton.
1: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky.

budu starý, mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý, mužem budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen a štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

kůžem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starý mužem, budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuša, budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už.

možný cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

Ach, ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

Dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka. Jak bych

0: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
1: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
2: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůzíž za 6890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Bonton a Tomáš Fíla.
1: Krásný nedělní podvečer a všem Františkům všechno nejlepší k jejich dnešnímu svátku. Co nás dnes čeká? Mám pro vás tip, jak odhalit lháře během pouhých 15 vteřin. Stačí na to jedna jediná otázka. Také jste milovníky retra a rádi zavzpomínáte na staré časy? V jedné nemocnici na Plzeňsku takovou akci uspořádali a mělo to obrovský úspěch. Co vás napadne, když se řekne chmel? Samozřejmě, jasně, pivo, ale víte, že chmel je rostlinou, která se dá vyvažovat ne zlatem, ale diamanty, a to doslova? No a už za malou chvíli nás čekají významné dny celého příštího týdne a do té doby jen to nejlepší z muziky. Gazebo, Marek Ztracený nebo právě teď Chris Norman.

0: To byly Buty na Rádiu Bonton a nás už teď čekají významné dny celého příštího týdne. Pondělí 5. října je Světový den učitelů. Národní den Udělej něco hezkého a také Buď funky. Den šik špiona. No, tak se můžeme zkusit vymodit. A Národní den úsměvu. Zasmějeme se pondělku. V úterý 6. října je Národní den nudlí, den bláznivého kloboučníka, den milovníků česneku, den přijď a vezmi si to. Prosím vás, to není den pro zloděje. A také Národní den jezevce. Ve středu 7. října je Národní den frapé. Kdo ho miluje, může ve středu slavit. Ve čtvrtek 8. října je Národní den pyrohů. Měli jste někdy, ochutnali jste? Jo, mě to docela šmakovalo. V pátek je Světový den pošty. No a v sobotu můžou slavit všechny dámy. To je Národní den kabelek, také Národní den zdobení dortů, den obejmy bubeníka, máte nějakýho po ruce, no a Světový den zraku. No a v neděli je Mezinárodní den dívky a pozor, k tomu se váže i druhý svátek, den jen do toho, holka. Takže dámy, i v neděli můžete slavit a také se k tomu ještě přidává Mezinárodní den povědomí o africkém tučňákovi. Pokud nějaký znáte, poblahopřejte mu. My už jdeme opět na to nejlepší z muziky na Rádiu Bonton. Čeká nás třeba Petr Rzek, Petr Muk a nebo právě teď Brian Adams.
1: Rádio Bonton.

0: To byl Shane Ward na rádiu Bonton a my jdeme mrknout na silnice.
1: Rádio Bonton doprava.
0: Pozor na nehodu dvou osobních automobilů na silnici 324 u Hrobic na Pardubicku. Je to bez zranění a místem projedete. Další dopravní nehoda, tentokrát osobáku s dodávkou, se stala na silnici 260 v Lovečkovicích na Litoměřicku. I tady je to bez zranění a místem se dá projet. A do třetice nám hlásíte sraženou srnu na silnici 36 635 u Kostelce na Hané na Prostějovsku. Tak pozor na to, ať vás to nezaskočí. V každém případě my už teď míříme opět k tomu nejlepšímu z muziky a před námi je třeba Milan Farmer, také Hodiny, a nebo právě teď Marie Rotrová.
1: Radio Bonton.
2: Radio Bonton.
1: Tady je česká hudba doma.

Radio Bonton. Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí.

dobře. Mám lísky na snění, co vynesou mění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrostou.

0: byla Milan Farm na rádiu Bonton a před námi aktuální informace o počasí a do té doby třeba Věra Martinová, také Boson a nebo právě teď Michal David.
1: Ne. Škoda Octavia na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
2: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice Kotobuzi 330 Čestlice.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy. Too comfortable to take off.

0: 16. hodina je u konce a do té 19. vám mohu nabídnout třeba No Name.
1: Tak nech ten život trvá a moja dlaň mě dá zbom.
0: Dáme si ale i Miraj.
2: Někdy chci k tobě domů ležet v peřinách, šeptat ti ty básně, co byly jen o nás. Někdy
0: a chybět nebude ani skupina Slza.
3: Čím blíž jdu k tobě, tím si dál, vím, že ve tvým nás.
0: Ale ještě před tím vším se mrkneme na zítřejší počasí.
4: Rádio Bonton počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno, během odpoledne a večera bude od západu oblačnosti ubývat a nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni Celsia. Foukat nám k tomu bude slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. A my už startujeme do další hodiny.
4: Rádio Bonton a Tomáš Fíla.
0: Když se řekne chmel, tak nás asi všechny napadne jen jeden jediný nápoj, a to je pivo. Ale tušili jste, že tahle rostlina má mnohem větší cenu, za 1 kilogram se platí až 1000 euro. Za co a jak se to používá, tak to vám prozradím už za malou chvíli. Do té doby Ricky a Povery, také Miraj, anebo právě teď začínáme Michalem Tučným.

to byl Alex Brichta na Rádiu Bonton a my už teď míříme za chmelem. Na jaře totiž vyrážejí z podzemní části chmele mladé výhonky a právě ty jsou v kuchyni velmi zajímavé. Říká se jim také chmelový chřest a jejich sezóna trvá jen velmi krátce, takže kdo zaváhá, tomu zůstane maximálně pivo, ale zase komu by to vadilo. Největší zájem bývá o velmi mladé a jemné výhonky. Při pěstování chmele jich přitom vyraší mnohem víc, než rostlina skutečně potřebuje. Číslo, které kolem chmelových výhonků pravidelně koluje, zní skoro jako aprílový žert. U nejkvalitnějších bílých výhonků se totiž uvádí cena až kolem 1000 euro za 1 kilogram. Neznamená to, že každý chmelový výhonek někde v Česku má cenu jako menší ojeté auto. Tak vysoké částky se vztahují ke specifickým trhům a především k mimořádně kvalitním bílým výhonkům. Ty vyrůstají bez světla pod povrchem a jejich sklizeň je pracná a ruční. Možná překvapí, že chmelový chřest není žádná novinka z kuchyně moderního bystra. Mladé výhonky znali i naši předkové a připravovali se podobně jako chřest. Dochucovali se solí, pepřem, octem, cukrem a olejem. Podávali se do salátů nebo k masu. No a pokud žádné takovéhle naložené chmelové chřesty nemáte, tak si dejte aspoň pivo a dobrou chuť. Radio Bonton.

0: Lehko.
1: Právě dozněly Lahoutky Divokého Billa a my mrkneme na silnice.
2: Rádio Bonton doprava.
1: Na silnici číslo 3 u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku se vyšetřuje nehoda dvou osobních automobilů. Je to bez zranění a místem se dá projet. Osobní automobil havaroval do stromu na silnici 22-124 u obce Kyselka na Karlovarsku. Tak pozor na to na místě policie, ale i tímto místem projedete. No a havárie traktoru se stala na silnici u Těchobuze na Pelhřimovsku. Tak pozor i ale tímto místem projedete bez větších komplikací. A my už teď opět míříme k tomu nejlepšímu z muziky tady u nás. Na rádiu Bonto nás čeká třeba Enigma, také No Name, nebo právě teď Dixie's Midnight Runners.

0: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
1: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Před námi aktuální informace o počasí a do té doby určitě zpěvačka Madonna chybět nebude ani skupina Slza, nebo právě teď Zuzana Michnová a Marcias.
3: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: 19. hodina je u konce a do té 20. mohu nabídnout skupinu Krištof. Těšit se můžeme na jejich Lolitu, dáme si ale i Daru Rollins. A také vítězku první československé superstar Anetu Langerovou. Ještě ale než se pustíme do toho nejlepšího z muziky, tak mrkneme na zítřejší počasí.
1: Radio Bonton počasí.
0: Zítra bude polojasno až oblačno, během odpoledne a večera bude od západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty mezi 18 a 22 stupni. No a foukat nám k tomu bude slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. A teď už startujeme.
1: Radio Bonton a Tomáš Fíla.
0: Také si občas někdy rádi zavzpomínáte na staré časy, patříte mezi milovníky retra. Sestřičky z jedné nemocnice na Plzeňsku připravili pro své klienty takový retro day a setkalo se to s obrovským úspěchem. O co šlo a jak to vypadalo, prozradím už za malou chvíli a do té doby Barbara Streisand, chybět nebude ani Karel Gott. Ovšem, my zahájíme a vstoupíme do 20. hodiny se skupinou Olympik. Jasná zpráva.

Právě dozněla skupina Lucie a jejich Amerika a my už teď míříme za zdravotními sestřičkami ze Stocké nemocnice na Plzeňsku. Ty se totiž oblékly do klasických modrých šatů a bílé naškrobené zástěry. Ano, je to taková retro vzpomínka na časy, které už dávno pominuly a sestřičky už tak dnes na odděleních rozhodně nepotkáme. Za nápadem stojí asistentka představenstva, která chtěla zpříjemnit den nemocným z oddělení následné péče, kde jsou často starší lidé. A protože máme rádi retro, na chvíli jsme se vrátili v čase. Sama dodává, ač byly zdravotnice zprvu trochu skeptické, nakonec jim ale myšlenka zalíbila. Vypadali jsme hezky, upraveně, byla to nostalgie a holkám to nesmírně slušelo, dodává vrchní sestra, která stejnokroj poprvé oblékla v roce 1984. No a protože celý tenhle výstup natočili i na sociální sítě, tak tam se setkali s obrovskou pochvalou. Zkrátka a dobře, někdy to retro opravdu stálo za to a stojí za to si ho připomenout a ještě tím zlepšit náladu? No proč ne? I my tady pro vás

než proskočím tě srdcem. Jsem hra, co neuhraješ, jsem nic, co zmizí v ruce.

jsem tři trubky, jeden bubeň, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: Právě dozněla Lolita od skupiny Krištof a my míříme na silnice.
1: Rádio Bonton doprava.
0: Pozor na nehodu dodávky osobního automobilu na silnici 36620 u Jaroměřic na Svitavsku. Je to naštěstí bez zranění a místem projedete. Dva osobáky v sobě hlásíte také na silnici 490 u Holešova na Kroměřížsku. I tímto místem se ale dá projet. No a sraženého divočáka očekávejte na silnici 65 u Rychnova u Jablonce nad Nisou. Tak pozor na to, ale i tímto místem se dá projet bez komplikací. No a my posíláme v tuto chvíli nejen za volanty, ale všude tam, kde nás posloucháte, jen to nejlepší z muziky. Bonnie Tyler, skupina Jelen, nebo právě teď Pet Shop Boys.

0: Tak to byla Bonnie Tyler na Rádiu Bonton a než mrkneme na zítřejší počasí, tak rozhodně zazní třeba double také Aneta Langerová nebo právě teď Petr Nať.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
1: Lelosy. Too comfortable to take off.

0: Pomalu se blížíme k závěru hodiny a do té poslední společné vám zahraje třeba Tomáše Kluse.
1: Jenže ty neslyšíš, jenže ty neposloucháš.
0: Dáme si jeho pocity stejně tak jako Richarda Millera a jeho Banket.
2: Cestou po schodách poznávám po schodě.
0: No a těšit se můžeme i na Marcelu Halanovou. Ale ještě předtím, čím samozřejmě mrkneme na zítřejší počasí.
3: Radio Bonton, počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno, během odpoledne a večera bude od západu oblačnosti ubývat a nejvyšší denní teploty mezi 18 a 22 stupni. Foukat nám k tomu bude slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. A my už startujeme do další hodiny.
3: Radio Bonton a Tomáš Fíla.
0: Selhaním a lháři už jsme se v životě setkal úplně každý. Ovšem, jak takového lháře můžeme odhalit během pouhých 15 vteřin? Stačí nám na to jedna jediná otázka. A do té doby to nejlepší z muziky. Petr Spálený, Evanescence a nebo právě teď Hana Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotwald. Jinak to nejde.

Kiss from a Roses a zpěvák Seal dospívali na rádiu Bonton a my už teď jdeme na lhaní a lháře. Ty totiž můžeme odhalit během pouhých 15 vteřin. Stačí jedna jediná otázka. Jak to? No protože lhaní vyžaduje úsilí, pravda nikoli. Pravdu vám každý sdělí s lehkostí a bez námahy. Říkat lež je oproti tomu obrovská dřina. Pokud se ptáte na fakta, lháře nikdy neusvědčíte. Fakta se totiž dají sfalšovat velmi snadno. Ovšem změnit pocity ale vyžaduje obrovské úsilí. No a nějaký ten příklad. Například, když tušíte, že vám dospívající potomek lže ohledně zmizelé pětistovky, kterou za něco utratil, ale tvrdí, že ji ztratil anebo mu ji někdo ukradl. Nikdy byste se neměli ptát na fakta týkající se oné bankovky. Raději se zeptejte, jaký jsi měl pocit, když jsi zjistil, že ti ty peníze chybí. Nebo další příklad. Máte-li podezření na nevěru, nedává smysl se partnera či partnerky ptát, s kým jsi včera byl nebo byla. Raději se zeptejte, jaké pocity v tobě zanechal ten koncert, na který jste se s kamarádkou tak těšili. Nebo jaký máš pocit z té nové restaurace, ve které jsi včera byla s kolegou na večeři. Pravdou totiž je, že lhář si musí své pocity vymyslet. Ve všech těchto situacích kladete totiž otázky zaměřené na pocity spojené s realitou, která se nikdy nestala. Lhář proto nemá šanci si jednoduše vybavit, jak se cítil. Je nucen si lež o svých pocitech vymýšlet přímo na místě, což je nesmírně namáhavé. Lži založené na faktech si totiž snadno připraví a nacvičí dávno předtím, než se setkáte. Když vám kdokoliv položí otázku týkající se pocitů, přesně víte, jak se cítíte a dokážete to bez námahy a váhání sdělit. A to okamžitě.

0: okamžitě. Fakta se těžko pamatují, ale snadno vymýšlejí. Pocity si zase velmi snadno vybavíte, ale hodně těžko vymyslíte. No, tak já doufám, že tu příležitost vyzkoušet to v praxi mít dlouho nebudete, ale jednou na to stejně dojde. A my vám k tomu teď přidáme to nejlepší z muziky. Těšit se můžeme na Jiřího Korna, Lady Gagu a nebo právě teď skupinu Banket.
1: Radio Bonton.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podniknout, co ne.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím?

time, sire.

0: Jednou bude hůř, jednou líp, tak o tom zpíval Jiří Korn na Rádio Bonton a my jdeme mrknout na silnice.
1: Rádio Bonton doprava.
0: Pozor na havárii dvou osobních automobilů na silnici 53 u Pohořelic u Brna. Místem se ale dá projet se zvýšenou opatrností a nehoda je bez zranění. Odstavený automobil je na silnici 145 u obce Němčice na Prachaticku, tak pozor na to. No a do třetice tady máme hlášenou sraženou srnu na silnici 37 u Trutnova, tak pozor na to. Všude tam, kde nás posloucháte, posíláme jen to nejlepší z muziky a je rozhodně na co se těšit. Máme tady připraveného Tomáše Kluse, Michala Davida a nebo právě teď Atomic Kitten.
1: Radio Bonton.

Krásné připomenutí velkého hitu I Can't Help Myself od Kelly Family. No a před námi aktuální informace o počasí a do té doby rozhodně Marcela Holanová, také Orange Blue nebo právě teď Marie Rotrová.

0: Plná hitů se nám blíží a v ní uslyšíte skupinu Činasky. Zaspívá také Olga Lounová.
1: Patříme k sobě ty a já, ty a já. Patříme prostě k sobě.
0: A nebo Pink se svojí dcerou Nate Ruth. Ještě než se do toho nejlepšího z muziky pustíme, tak mrkneme i na zítřejší počasí.
2: Radio Bonton, počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno, během odpoledne a večera bude od západu oblačnosti ubývat a nejvyšší denní teploty mezi 18 a 22 stupni. No a foukat nám k tomu bude proměnlivý, slabý severozápadní vítr. Počasí tedy by mělo být tak nějak prostě ideální a vám do noci plné hitů přeji, aby dopadla přesně podle vašich představ. A opět se na vás budu těšit příští neděli. Naslyšenou.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Norská policie v tomto týdnu ukončila pátrání po trojici pohřešovaných Čechů, jejichž loď se v polovině září na západě Norska převrátila. Těla se nenašla, policie muže považuje za mrtvé. Koaliční i opoziční politici se pozastavují nad tím, že se prezident Pavel nezúčastní příští týden obecních voleb kvůli soukromé zahraniční cestě. Mluví o chybě. Političtí představitelé by podle nich měli jít příkladem, řekli v nedělní debatě České televize a v Partii Terezie Tománkové. Ruská armáda opět zaútočila na severní most v Kyjevě, oznámil starosta Kličko. Stalo se tak v době, kdy je na nehlášené návštěvě německý kancléř Friedrich Merz. Vítězem závodu Zlatá přilba v Pardubicích se stal český jezdec Jan Kvěch. Po 9 letech tak ukončil čekání domácích závodníků na triumf v nejstarším plochodrážním podniku světa. A v pondělí bude většinou oblačno, hlavně dopoledne, pak se bude vyjasňovat a nejvyšší denní teploty 18 až 23.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Jednorázový příspěvek 2000, který chce vláda poslat příští rok důchodcům, pokládá někdejší premiér Rusnok za populistické gesto. Místo toho by se podle něho měly stavět domovy pro seniory, řekl v nedělní debatě České televize. 36-letý Čech v sobotu zahynul při horolezeckém výstupu na rakouskou horu Grosses Ochsenhorn v Salzburgsku poblíž hranice s Německem. Při snaze uvolnit cestu dvěma horolezcům se chytil skalního bloku a ten se náhle odlomil. Měchovské pivní slavnosti Oktoberfest navštívilo letos rekordních 7,4 milionů lidí. Největší lidové slavnosti v neděli končí. Spojené státy chtějí do konce října uspořádat na technické úrovni třístranné jednání s Ukrajinou a Ruskem o možnostech ukončení války, prohlásil prezident Zelenský. Hokejisty Komety posílil kanadský obránce Aaron Erwin, který před začátkem extraligy předčasně skončil v pražské Spartě. A v pondělí bude zpočátku oblačno, pak vyjasnění a nejvyšší denní teploty mezi 18 až 23 stupni.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Norská policie v tomto týdnu ukončila pátrání po trojici pohřešovaných Čechů, jejichž loď se v polovině září na západě Norska převrátila. Těla se nenašla, policie muže považuje za mrtvé. Koaliční i opoziční politici se pozastavují nad tím, že se prezident Pavel nezúčastní příští týden obecních voleb kvůli soukromé zahraniční cestě. Mluví o chybě. Političtí představitelé by podle nich měli jít příkladem, řekli v nedělní debatě České televize a v Partii Terezie Tománkové. Ruská armáda opět zaútočila na severní most v Kyjevě, oznámil starosta Kličko. Stalo se tak v době, kdy je na nehlášené návštěvě německý kancléř Friedrich Merz. Vítězem závodu Zlatá přilba v Pardubicích se stal český jezdec Jan Kvěch. Po 9 letech tak ukončil čekání domácích závodníků na triumf v nejstarším plochodrážním podniku světa. A v pondělí bude většinou oblačno, hlavně dopoledne, pak se bude vyjasňovat a nejvyšší denní teploty 18 až 23.